Budeme mi stejně. Přesto je a ty vlastně je kápo, co je to podobování, je kurle, ale on má funiště, akvára, kvěra, ale není.